Učil jsem v České republice jako ředitel podniku, no ale asi můj tajný sen byl si někdy zahrát ve filmu nebo v nějakém seriálu, takže jsem se

0: 再次感谢王丽的精彩演绎，同时我们要请出今天的圆梦嘉宾，还有我们观察团的各位好朋友们来到舞台中央，来，掌声有请他们。
1: 有请。
0: 美在于跨越山河的共鸣，
1: 美在于心与心的交融。
0: 朋友们，此时此刻我们台上的各位外国朋友要用本国语言送出一份最美好的祝福，我们一起来听一听。
2: Желаю Китаю процветать, развиваться и оставаться таким же могущественным и величественным, как сейчас.
3: I wish everyone and their entire family an awesome National Day.
2: Hongera China, na watakia afya njema, mafanikio na utajiri.
4: Tafuta pete zvadlasti kliu, snadto, aby Čína dobře zvládala všechny své problémy a nadále se rozvíjela.
5: Tenhle svátečný den všem lidem Čínské republiky přeji hodně, hodně štěstí.
6: Přeju Číně všechno nejlepší k narozeninám a hodně kulturních úspěchů.
7: Wishing you all a very heartfelt, happy National Day.
8: Ninku do kui, nun ti jo tuni no to min to min.
9: أصدقائي الصينيين وأمي التنين العزيزة الثانية الصينية

0: 漫。
1: 爸爸妈妈是哪一年来到中国的？
2: 差不多世博会的时候来的，然后他们其实也在这里演了不少戏，特别是我妈妈，因为她是我们国家的一线演员，她来的到中国，她就是演了好多她很喜欢的角色，真的是梦到了她的这个梦，你知道吗？
1: 那比如说妈妈可不可以分享一下？
3: No, velmi ráda jezdím do Číny. Mám ráda Čínu. Zahrála jsem dvě role, dvě ženy, které znají v celém světě. Je to anglická premiérka Margaret Thatcher a prezidenta Reagana Nancy Reagan, žena.
1: Máma za tebe je šísena zvědět do můžení. Bába, no?
4: No tak já jsem byl technikem, technicky vzdělaným člověkem a končil jsem v České republice jako ředitel podniku. No ale asi můj tajný sen byl si někdy zahrát ve filmu nebo v nějakém seriálu, takže jsem se tady dostal k tomu, že jsem hrál vojáky, generály, potom jsem hrál různé novináře, doktory. No a až jsem se propracoval k prezidentu. Hrál jsem českého prezidenta, pana Husáka z 80. let, v posledním seriálu, který teď bude na to výročí prakticky vyjde.
1: 感觉他们是在中国团聚了，然后在荧幕上也团聚了一下。不知不觉感觉好开心，能够看到他们这样其乐融融的在中国过着日子，我突然想家了，希望爸爸妈妈再来中国玩一会儿。哎，爸爸妈妈快来吧。
0: 那未来有什么样的计划呢？
2: 就是我有一个梦想，我就是希望还有和成龙大哥就可以有一个一对戏，就是可以和他打一下，这就是我的一个梦想，希望快出现，对，我需要孩子努力加油，努力功夫，努力锻炼。
0: 我们也坚信有一天您一定会梦想成真，加油。
2: 谢谢，
0: 再次感谢，谢谢节目的朋友们，谢谢。
1: 从奥运邂逅到影视行业深耕，曾娜一家人的故事是无数外籍人士在中国实现梦想圆梦的缩影，他们的实际行动在告诉我们，只要有梦想就有无限可能。那接下来我们要认识的这位朋友来自加拿大，他周游一圈世界以后又回到了中国，在这边有什么样的故事呢？请注意，他的嘴皮子可不一般。
5: 潘仁良2003年从加拿大来到中国，由于对汉语的热爱，2007年潘仁良拜相声名家丁广泉为师，成为了一名外籍相声演员。2014年潘仁良离开中国，但相声成了他难以割舍的心结。2024年潘仁良回到中国，决定继续自己的相声梦。
6: 走上台真高兴，小安子给您唱一段传统快板绕口令。这个绕口令它是男女老少都爱听，才能表现出我们快板演员的基本功，讲究是快不乱慢不断，犹如玉珠不断线，我要唱得好您满意，请您多给我鼓励，我这人最爱听掌声，我先给大家鞠个躬。黄胖子白胖子背光比赛掰棒子，黄胖子掰这个白棒子，白胖子掰这个黄棒子，黄胖子和白胖子不能掰错了，黄掰棒子说这一天黄胖子掰了八个半筐的白棒子，白胖子掰了八个半筐的黄棒子，黄胖子白胖子掰完了棒子背棒子，背完了棒子抱棒子，抱完了棒子扒棒子，也不知这个黄胖子和白胖子掰了背了抱了扒了几个八个半筐的黄白棒子。说出边门不是奔正南，有这个面铺面冲南，面铺门口挂着个蓝布棉门帘，挂着蓝布棉门帘，这个面铺门口面冲南，我摘了他的蓝布棉门帘，瞧了瞧面铺门口面冲南，我这挂上蓝布棉门帘，这个瞧了瞧哟，那面铺门口还是面冲南。闲来美说出城西，树木狼林数不齐，一二三三二一，一二三四五六七，这个七六五四三二一，六五四三二一，五四三二一，四三二一三二一幺二。

0: 新的交融。
1: 朋友们，此时此刻我们台上的各位外国朋友要用本国语言送出一份最美好的祝福，我们一起来听一听。
2: I wish everyone and their entire family an awesome National Day.
3: Hongera China, na watakia afya njema, mafanikio na utajiri.
4: Kabla tafeta zavasi kwenye snato, abichina, dobrze zvládala všechny své problémy a nadále se rozvíjela.
5: Ten svátečný den všem lidem Čínské republiky přeji hodně, hodně štěstí.
6: Přeju Číně všechno nejlepší k narozeninám a hodně kulturních úspěchů.
7: Wishing you all a very heartfelt happy National Day.
8: Minku do kui, nun ti jo kuni no to min tomi.
9: أصدقائي الصينيين وأمي التينية العزيزة الثانية الصينية، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت أجمل وأرقى وأروع من السنة الماضية، كل عام وأنت بخير.
0: Those slimes dim to the sea now.
1: 祝福祖国繁荣昌盛，美人之美，
0: 美美与共。
1: 再次感谢各位收看今天的环球综艺秀，再会，
0: 再见，
1: 再见。